než padne sníh. Chci slyšet v telefonu tvůj smích. Debatovat o počasí, co nás hřeje a co trápí.

mi posielaš počete, tvoje fotky vymakaný, máš význam každej bodky, až kým nezaspím.

nie zmením ja či ty. Veď elitou je každý vec, oh, stačí, že nie si pokrytec. Možno